z nás ztratí a už se nevrátí a za všechno v žití, že koncem se platí už i. Ale jak se tak dívám, jsem rád, že zbylo na nás tolik štěstí, co v tebe se spilo. Ve všech radech z písku i ta z nich tvých skic je víc, než dokážu.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

das ja dnes. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně. Odešel prostě jednou k ránu z bytu, co nikdy nemohl.

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialovou fialek.
1: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.

Pracovníci lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. Je to tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod prdy divne vystřelat v boku. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý prach.

Když se rozední i ten poslední ptáček boží, svoje zpívání někde ve stráni sám si složím.

Česká hudební mozaika pro dnešní večer pomalu končí. Doufám, že vám náš výběr hitů zpříjemnil start do nadcházejícího léta a přinesl dobrou náladu. Na vlnách Rádia Burgenland ale s hudbou nekončíme. Právě teď je ten správný čas na výběr romských písní, které vás budou provázet další částí večera. Naše české vysílání se vrátí zase za 2 týdny, tedy ve středu 1. července. Krásný zbytek dnešního večera a příjemné letní dny přeje od mikrofonu Pavla Rašnerová. Naslyšenou.